Celý šandár prukľáti, znali nevečkom naňáty, že byl im snúči guľáty, staroste dívku cilováty.